0: chuisí speisialtar fád. Tá méid mar a teile mór a bhhainan, Tá ana neacú tuis maidan na heile, tá siad cardúil tuis cineantala na heile, agus tá rud an teota a an fuiste na sa móra chu teúr acu san álín, so bíd mé déanú le mór álín. Chu dé lecu sa mór acu an óíart agus an gúsí stem agus déanú tríalathe óíarta. Sa mór fása chu dúr acu sa sport, so bíd mé déanú rud í casla pel a máníart, rangan í snéu, rangan í dása, agus ceol, tan ceol go leidir fásta, bíns fóm chu dúr uairan, agus rud í nuamsir, agus rud í tradisionta. Agus fása bíns ag sinim orla sí, casla an fadag stén, agus tan ceol fatu fuatu fríd na hewr a ligi léir, agus In sin hiadir chúil na scála a gardín galant a gún, so bíns da fóis glasri agus cas a talan a gún, so bíns da fóis rudí cas na letis agus threti agus cael agus sútalan agus gillor lor rudí. So thamid sa tí grí lair na gultar ta mar tesca agus ta bé mór a gónig gún ar ar jangi agus ar ar gultar. Agus cégur scálfag midj, ta spirit mór sa scál seota, gónig atmosfér in ta fóilte agus jarif agus pléisir a gún is a scál.
1: Na cinnte agus bhí sin Rómasan seo nniuús mé teta ste ar garas na scala agus fáilteigh na daltaí Rómann seo fásta nniuús ceimar a go chuú fáilte hórúm an seo a mí na chládaíniu. Ach an óín le cáis gréith reiciúm atá sibh chuir fáil an seo tá séirbhísí eile fásta tá mhuiid an scáil thuir fáil a goh a ggóir le cór naonraí na gcéaltata agus tána séirbhísí sin lonaithe san rinneamh uair nua seo táid inar seaasún.
0: Well, the fwy leher ta cwr ni'n rwy'n a gyltar ta ag cwr sierfys i'r sgol ar ffael, so ta i'r sgol hir na nog agwyn, agus bin sy'n ar siwl an le o'n lwn gyda i'r dyn o'n dog gyda i'n si. Agus rydw ta jas fydd da sio ni geg ar pwestiwn na sgol o sio wein, da sio ffosgol ti dan hiantar y ligi lir, agus sio hwn ti'n i'r sgol ar yn tiw sio dan chroc coglat ar eich, agus da sio jas da pwestiwn o sgol talu ligi y fe Falahnir I hele agus sa grúla hele agus anrod agus eisina dan chiad skaihin seo ta lir an eisi ar tiant ei cwrn einu na gildarta agus ta achwini agus gilior lior ar rydi jas an seo le genu.
1: Na cynti agus mor a lwaitun sin norin ta seich lai gynnyth fi hef rastal ar yn sgol sna mo leher agus Credim, gogodin na sérfysi seo lef se cheliw dalti yn sy'n bydger y falw y dron ysgolid nyr te sérfysi yle yr ffoel mor ydyr agos ta mae cynti gydaki yn sy'n gymor la tyshmari agos la chawli fast y gol na sérfysi sy'n yr ffoel.
0: O na cynti gyheris leith yn yw'n sa hannan yw'n gygrachia agos o hi yw'n costus marathol ar dy ton ta tyshmari nes bydger yn y bert tyshmari sy'n cheliw gwbr so ta sérfysi mae'r sio un dain ta tewart y dan chanter Bin the service year scholar shul dira ni am scholar madurtma a ta bord bana shirt na scholar in ta chomante hon chelu service she horror foil nervous e levatu si hanter sha like but your service in the lovelyante service she but your fanya club breakfast in a club bar wale na ranganina tranona na lero di immersion higher foil si hanter fast ta shamai ta hanani gus mai dan fobul
1: ta mi jeleula couple me igual Bydger brewer, sgalta, bygyd tuaihe, ac mor sy'n hen, ta sydd gael lo a goni, agos mor ma ffais, agos y ffordd, ac yn mwyn sef sy'n mor sgal, agos mor lwyt yn bord bonus, ti atyn sy'n gygai sef bydger na sef sy'n sio hwyr ffoel, cydym, agos la ffrastan yn y helyf y te masg y ffobl, agos y mas chawli.
0: O, cyn, sy'n sylwm gwna sef sy'n sio intain ta tewart ar ffod, agos corrent y tiog o mwrlis y sgal, mae'r meddwrsmyd tan y chaili nes Fwyfrw agos y geri sérfysi mar sio agos mae tan eilio fy'n sios y phobl ta mysyn ni'n lwen sesti ydw hwyr o'r ffael.
1: Agos ta coma gwle giri gymwai lys y sérfys yn tra lorlwm fwy cyfe dynia ta bwynt ysadja as y sérfys yn tra sy'n sgol sy'n aml o'r
0: Wel, fwy leher ta lir da paesti yn ysgoli at hyn a ta paesti o sgol ta le ffosigyn so ta corle ta sy'n lyn lŷ paesti sy'n ysgol sy'n tranona.
1: Tá sin go maiimmar sin agus leasa bhaintetas mar námanana inar a hasín sérbhisí tá tú bre go mór ar a phobal agus thuismaríag ar heolaí úsáid bhaintetas tú fásta?
0: Ó na cinnte agus sin ru tá deas fa seohaniú go mu deat an scéal sin eile más a phobal go bhfuil a lihit a thurbhis ar foil agus go mitte deas tá teilí ógabí na duine bí te géisiúir de stealainn. Hart and Shaw, I guess, but your few Buellish Jasa Scotland, I guess, Lortling, I guess, but has some good in Shinta Foistia, he glad Lort Lumsis Scotland Shaw, no less Susan, Nigaji is Cornino in the Giltarta.
1: Marshanta Clary Faskilted and Scalvia Nurse Namalahadawal.

bolsa dos yna taran sair yna dar bwai. Ta fyr chaiblin tirasa. Agus kasul gyr vietna jwyr drahar. Sean Seamus agus Martino Cain yas leti môr. Ig ddech dos chantasa. Ta chyr tag eich dîn

0: agus cararach nó baintamach a cem. Agus byr enn a prífsgelt a náisiúnt agus idir náisiúnt a fyr lahar.
1: Cawn lint yn y gweltach da tas nôl e cawn lint yn desgyrt a lefyg a daro cnede. Dei rŵd i o gane o chorchum yn ffordd a chort gohine gwyl cartlan eirn e gobyr chan plan cefna a chor leichele da swas le dahad mil i griangraff o heher sail yn griangraff a dora o dŵl e dan o cnach uir an sianach nog bel nor teirig. Beg yn chyd chym dan obyr chefna sy'n le ffysgynt y maurech am museum chort gohine mar chad a hachta na siwnt yn a hairechta agos cod o fel iwch an lochfor ar stair hosiel ta chort gohine le ffysgynt egan bobl dyn gyd oer. Tá an siúpa a gosgolí mai lear teirig beag ná chai cís o hyn le dúnú réist an deir seachna seo. Dhéanig i unéir an tupapá dan á súlaháin gúil sé gestig an fyrg na bhachar ar a marga nor i gónfar dórs an tupa ar imil hír an bhuel tín. Le lint an siúpa bheith oscailte an bhí seo ní rosach a glacha le hiúcuchtaí nar igit sem a bháin á chosta méri agus ní bheith ná sí cuíochta le cárt ar fáil. Tá bail nár teirig an siúpa buan ó dúnach siúpa an bhuel tín i mí meán ar fehe fehe trí. Tá anan agus os cún tíhíle chochiad lá caiilte go dí samlíanana i gospiréil olscoí chiirí, do bhar gaanttan le pacha agus tuiscin bhil a bhíar an áispiréal áthir ascuile a bhile. Tu déir figurí tá chu fálaigh feimnach na sehí se sláinte a heachta hin féna gurí pe déala tá tíhíle chochiad fé sé lá caiiltíimlíanana tuis gohirir bheith fananta san áispiréal a nóníiad bheith mahanóhann le scuile bhile a idir dálach. Der tachta dál ian a fáilig irí Michael Cahill gubil lehan vaunda ard loisir fáilin ish da shachta Cahill lahar i gantar na drumud ní vráach. Der tachta Cahill chomá gubil obir ar bun chun intervíse chur i fáil da gáichiad sa Cahill diag lahar i mai leik leving laun behe agus gubil tar a súlga mefrun an kangalis an líonra idir mí gair a fóid agus mí na nolog. Beg sehar na lín tóra taig maxín och nuk sahar na gíl na martra na mairan a chelú reigin ir a seachna mar chud a hachta na hairechta. Beg trus besíl ta lín agus Cairlan Sketchall ar siúla dig agus an gardíní haig vixíne a mairach agus dead aonig. Tá tús le chur drá líú bh le féla bhblion túil na rosa a maiile agus leanfar i reigla he meachta gurín bhharir se chuún. Si féla na rosa an éile smó drá lí na chaim bblion agus meú na míte trasúir go dtí nuigh le na lín. Socra a socra de Eileen Dug baint seo ráhannig im le clia Eileen Fólin sar a bós si an mell sa dengan á hóchas. Es teo fyr a corp gadi sa peal na bhóin an sushgialí ir bhóhar an gleontán chlis i gil varóg im le clia an aam dan eftran ar a dehechlog maid na nuv coi fyr corp Eileen Dug chéis an eftran a relig an na gaúl. Socra a socra de Catrin Toomey Catrin ní línsig sar a bós si in seo náin agus á chúlé á hóchas. Le fyr eftran a socra dig meán le nuv a sa peal na bhmuire in seo náin agus coi fyr corp Catrin Toomey na gigsin relig nef colomán am chroma. Agus a gúrsaí sporta deir as a chéad bhátalach raibh minúr caidi chiirí himríoch in lám bethe tráhán in é, fwy chiirí has ar chiirí hír leis an scóir chiirí has, hén a tí díag, chiirí hír, a hén a tí díag. Binnigav, príosgelt an deisgirt.
2: Príosgelt an tuisgirt, se léuig dé mín ó Donal. Tá luchlasí go na ngál an Dr. Mark English an chéad aras a tír seo a bhain bon ára gríú chomartis luchlasí ar tan na hórapu. Wain English resa canis ortied medr na chichir ar la sodar, agus a nieda ie wain creuwa wain sna blianti chwaichart, a griw chomartis luch lasir tan a horapa. Wain cha cyn sriba mohar air, a momachib daid a quig second agus fi ishe millisecond la bon ora wain dan cheer shop. A canta ní sluachir maidin ar radio hain dyrch Patsy McGonagall o chomal luch lasir ta glan na finne, gyr ihe sterwyl a fi on sy'n ihe rair, agus gyr hasi Mark English yma nyr fi sian nîm lian ydy eis ar y torysio, agus gyr omi brysiw cria fi egea ydy'r delyn. Dyrch McGonagall a ta bontio la cwrsi luch lasir ta la blian ti ffade, gyr o ffargwyn yng ngal Mark English special ta rair, agus yn anion na liachr o luch lasir ta fi ogyn sy'n tîr sio la blian ti. Dyrch McGonagall gwrs a doch rechi, Gur Mark a hasi ma yn agasar og la common bug luch lasir tan yn ngal yn chedar la bon ora wanchdan tîr sio y griw chomartis luch lasir tan y horepa. Dyrcha gymau bwyn chi hir eir ar chyndan chi hynti sterwle y gwrsi luch lasir tan sy tîr sio. Ta cwrlio condeg yn ngal a colart enyl trart a chapu gylw a lys yn jarwy ienw ar sgym ysgi lecher bric a llangol lys yn chorus ysgi pobli. Ben colart enyl trart a chapu gyn chorlio ar fi siwgyn agos corr tŵs yn chyn lys yn obr flanale le gymau chorus ysgi pobli ar ffwel da llantr lecher bric. Dogr yn ar y Christopher O'Sullivan ar y chydle da fi yw'l gwyl mwyniw da 1.4 miliwn euro a chadw da sgym ysgi lecher bric. Bei brisigus céad chuige amartar siúla na ngáil mar fuerte amachtaí hachtaigh náisiúnta na hÉireachta na bliana seo, an líon lína smó amachtaí sa chondéiríó mar fuerte de hachtaigh na hÉireachta. Tá ní smó amachtaí a nágrú na ngáil ná mar atá an aon chondéile sa tír. Bei seachtaigh náisiúnta na hÉireachta fí sa séir siúl ón le maire go dín tríú le féad de bhí lúnasa. Chokin bled pleasur an a Zamara quest is jaga keina gala bagar ni chlogar maji inu agus bain bled a keina gala gujin hakta chloga nort. Ta artyed pashner ar bord lunye a ta ein stor yeg ar ard ju. Sio han dara bled pleasur char ta jir a keina gala bagar a charting sio. Rinn chorfa ye vila dynion yn yngal yritas ar yontas o udras ffynyf yn warth yn y heran yn SEAI la punchi lochti hyd a char yn y lechra haestiw a gyddi hyd coni. Leir i'n olus o gantara ompyr daro brain y gysdel ar y grid gynnyr na mile ni gyd y gysartig dynion yn yngal yritas ar yontas o'n SEAI gydisio. Socri y Tori, James agus Noreen Vagia as Bowen Kilcharhe a Mariu Gatragaja a jumpish a bohra gondan chewan a charting sio. Ien hir iad a aris a wala rí sianyw o'n fan le gyd i'n ni ychlwg. Corhyr James agus Noreen Vagia a rilig hewni a nye afrin i chyniau gychlwg a dde pobl niw charhe Kilcharhe a mwera. Te sy'r fysh bus ar fwael ad le chan y ffordd ag fwegol Austin and Blue Haven agus mwlyn chwrt i lechyr agus hirtyr o gynnu ta gael gyd chan y ffordd ys a jywant ys a chyr fysh bus. Agus socri y Tori, Margaret E. Wheel, Margaret Nifreslein rhyw ffos y dîche ys drym na cyrta anagre gyr bys lechyr fach award o gwyhys dîche. Corhyr y mwerau rhywlech yw'r lechyr fach award yn ei afrin y fan le y dde pobl ni bryd. Ien yr affaris y wal yn yw o'n hiniag y chlwg agos dyr yr apodion yn orth ar y hoch dy chlwg. Sian y wal fwy leher.
3: Prif sgelt yng Nghyrhyd gael ef ag fôling i frenan. Tan colwcht cwlsif na construction tos i'r yn abyr hoi gala gan arbyr twor tyl a dyn ar cholos dy cholym cilyn yn drwan. Dyr prif a dyn ysgol e Pedro O'Shea gwyl abyr wór dyn tyl e blent y ffada lag yn ynnau ffarbyr tyr ysgol. Dwi'r tra gwyl mwynt yn ysgol e sŵl gymor leis yn nonod edrych oes go ard chaidan y fes ar ffol gwynt yr chos arigau na'r fes yn abyr criach ni. Mae'r chodig yn arbyr sy'n tala dyna bei Halamore Sports, swys le deg un gychymru practicula, oliachta agos technoliachta, cantin le cysynach agos bei tralaf technoliachta gaard chaidan festi sy'n sgolch yma. Tocyn abyr begon le cysgof lian. Tá cair na gaiilbheh ar chean go 8cinn go áitichaí sa tír bhfuil sé níos siad techa thógeil ná techa cheannacht den tub, gréad figurí tá fáiltí go bríomh fi staidrih. Ní ála tan scéal a gundé na gaiilbheh á tú bhfuil sé níos siad techa cheannacht ná techa thógeil. 365 míl euro meán freis tá luaite le techa cheannacht a gundé na gaiilbheh. Tá sé 125 míl euro níos siad techa cheannacht a gundé bhionis ná tá sé techa thógeil. Amara chola derivis ag dina ari mor o chamach ag na bailu chan go ari tartula at a siúle corlicon din a galive sna honnit a chursala sa glochan meilin na slui ag sa duim. Is feitila dina troscan en us bauerts cairachi ag sframi leprachi a galan ar chostas chui gioro. Chui gioro an talia tar chaur nu van la liantur ach benni smuna sin la niak mar me ari hintinta ar hiaf berna recycling.com sa la doktor na Harry ag an honnit a chursala. Ní chlacar le Harry ó loch trochtala le brégan airí lectricha rudí chemicicha na le málaí dráhfuil a tí. Ní chlacar a chanerid le Harry ar bit i chiúr riganandat achúrsala le tárachúr nú le leantúr talbhachta. Tá onad bethe an Dutch hot ar a gair rua oscailtir ístingo heis chofa dúnta le trí Vénus. Beigin an Dutch hot tachúna mí beltin in na bliana seo na ra ringa tine rinnt do mosta gnáit. Bein Dutch hot osclí chola lágan tachtin ón ní ma... Ond ni chlogar maedyn gyda un hoch chlog snyche o'n lonio ymach. Socri, socri de. Be Maureen Benny Cherna as glan treig yn chlofrac, Maureen Johnny Farrick ni chanela as letyn mwlan o'n chwchas, cha tora ydy ach tora'n wwrc ar y warhi trwnwninga o'n sieg gyda un hoch chlog. Tŵr o'r corp yr sach sy'n sieipel otiwl yn y ysyn. Lear afrin y socri de ag mewn leid a saring agos cwrdd yr Rilly Campbell na Rossi heis yn afrin. Agus cuddar Bernadette Kane, bantrach aiming wartin sunny I chahan as gola cashel, Bernie Gannon as ringwheel o chuchas, sa rilic atul imala kunde wio, hei shafrin sachrid in vaun lei, a shepel nif cronan imala. bin in the brief scalta agus in ish namshid. Tá sé gáilte teirim inge seachas cáil mhór bheith sin iarthar agus a tuaisceart.

0: Oli, on sheo blian diagogot occur in the famous shot ilohir. Conna sa chuirin tú aheine ar na rósana duine ar ghuine, mar ha eirid ca aon na fwyl?
1: Tad, Bert, agus tiwch a chlóin na tán ar fad ag am rágus bíl ferishtu dé a dáunig hátar a dó chlóg agus fíidir crinhile a chéle gúnda na mí an trán hóna sun agus vúlis lo an íhí sun vúlis le nainúr a dúis agus vúlis leis a gudel an sun dé a lóin agus tagan an tóls a fad chún bíl a seachnú cae hísar a vré agus roda vóin is a kurgás an tóls a fad a léf agus eichur isteach a dé chéonach on roda sárnál sí síís agus bóla loha agus yinamor eis hérin tachan jimmy Karen, agus is dóg a dos neyn nobody gas nis tron hóna nuv agus an loas fada maidach agus dea dáni dea lúin agus dea mort agus sheen is dóg a kurgás aheni is fawr chur aheni a beidr persanta agus meis ad kumpordach lumar an stách agus is dóg a bine sheen an rodas tafti
0: agus gandáut capan anach a dina beidr gur Nuair a bhíon na rósna le fiscin tar stáitse an dáíthe son, gur bin éonúir beidir dhéanamh na moltóirí a gine, ach in áirithe bíon mórán aglaibh agus rudaí eile le dhéanamh a chorimi sin ná bíon leis na moltóirí.
1: Or being changes definitely now in their douche. August and Sun being size tagging to the stacking rope, he better gemacht shaft on the hofter like hele. August plain shield could go or the frula, Roddy Bogus, Roddy Skelter crew. August Tasha Sos Hohen, Sun, a Bunty Haney, and the August Shafts on the Multori. She are, we said it in Edin Gush to Multori, the Ravli and the Hale, which Anna Himmler father by parent Ed Rini. After the Ramar being attacked, the Rag Binchard Hain says lean shield. Dach sorol ibi na cuma rose homa agus sin cheann sa rodi ata tuga fe nara gan beidir cuid gas ta mwy fel o'n chiad lo agus an la dyrna chan sonar an stach an taharu ibi an orra mar gus sleon un cha da stach sorol son an i asir fad agus ma smalia ta fe fech an dyr rhaid people spati bu pera da hugan cha dyr ta rose roli an i himiul sa tlishan
0: agus nuir fi'n tusa a caint lo her stach os coj Miljoen dingen nu niet, maar het toch dat voor de dauw in de vierentjes een roze sound te lopen son. On raam toe zei ze, gewoon Anna jagrochter ter li, maar mag er intussen kerst gaan kunnen beders en niet de enchnoen is, ach kerst er ha. Agus mór bhfuil it sás de leis a bhreagra nú maitha siad in ísle bríana dhéag, go bhfuil túnchar go tan ar idirráthaí ar chine beidir na Moltóirí.
1: Tágus níl is tócha, fémar bhí sé ráinu slúat, bíl anna chuid Moltóirifta án a rinna seachtana, agus sa stóilum hain, ní leon ach pís anna bhóda Moltóirifta hálíon ar an stáitse. Ach, bach, cuidmvádus na cestana erózka, Rivre, ach a reached Lanimchen Korago on the Flanish Shakespeare's own Giedla, Agus Mahinchi, Cheese Bohr, Ach Ton Kormarumsa, Kormarumsa, Gemishit, and Sosta, a Dolomahan starch, Edin starch, Agus Norhagen in the starch, Homa, Shinan Dolgus, small tire and Lara Hor, Television, no radio, Gemachan Te, a Taloha, Edin starch, come over to Haas and Stoha, or Tahagan, Edin there and Tomer Fad, Neil Tahaka Sudeve, Oscor and Fobel. Temer at all going in. Chávíle dhe rishtig sa dôm, na kiata míl dhe ag fiechant orta ge baile, agus nur bíl an rôzer an stáchi dhumsa níl fecha cortinsa rúmsa, ach meg an dansan sásta ag fáag na stáchi teis bheha kind.
0: Tigim, agus maidur leis na hiad dhín is a bhegort, co vain tú na colta chodásar fad nú, vúl se sin ar fad agrahe a fad a rivrí?
1: Á, tá se agrahe gyd na dhegan tenach fi.
0: Níl ein stáile go tín?
1: Áshíta á, stáile gom sa tarit. Ach no, mae'n rhaid le fe ffyr o'r ffaim tocs o fo yn dod o hyn flin agos cam cawn y fi yn y gom yn flin rhywbeth yn mae'r sy'n cam efe saith yn mewch yn cian yn y hyn flin bydd ti eisiau dacyn o am gael o'r ma
0: Ni fe gen fwyta si bwyr yn flin y mar sy'n nhw bedrwg o bech
1: Cais nad o'r eich cael efo rhwm ffos ach o'r eich cwyd gos mewn y party piece o'r eti fi yn y gwyn it's o'r eich o ffran hon yn rhywbeth aig a hagen bydd sos lo a sonar ffad mar yn o'r eid yn o'r wyl ymwyd lo yn chyr dda lo yn nil ein o'r rof a hagen o'r ach dyre mar fi'n tachn o ddod aig bydd saith mwyn i'n eich o'n agos sy'n o'n ta sŵd cho ma hwn do lo look ein chance gynny hant o'r eich o agos sy'n o'n i'n hair sy'n sagra like so agos folka laka I blade of on had the machine bought the more grey susty mahon or they can tell her agus shin couldn't crack homa
0: sha agus being on the crack a gut in the down to a ha could ele lesh the hound on ele heenig team player for all team player

0: Chachent. Bí Aaron Olas fi chearta tóltóri. Agus fai erlisi áshúla chun caurúla da chuid arga da vanish tú. Tórcourt ar ccpc.ie.
1: Achara, on yarna tú jarma da mdala eik?
2: Mi yenim si jarma di gas real.
1: Ach tá sé nómaid chun a hocht, nach gapan tú gwil an tam ag bre, gyar ort.
2: Dort me leat, mi yenim si jarma di gas real.
1: Nav yarmata. Chachan pianos dola mkwege. Fai nyaurochoin agus iak, lehap iflo my tolls.
3: Getchamini, na meal to blean ag fos, agus kuvni a vei agat gajo. Bei na keta imacht ar shul ar fud na heren le lin chachtan na shunta na hairachta. Te sa tor ar an intas. Ta olas fuin meid a vei ar shul ar fud na heren on gugu lo jeg gaji an triu loas fehe da vi lunasa ar heritageweek.ie. Seachtain ná siúnta na hairachta. Clóir do chuid na cóla airachta ar na tacú ag ceangal clóir airachta na núdras áitiúil agus ag an rain te hiachta réalta áitiúil agus airachta.
4: RTÉ.
5: Supporting the arts.
4: Ag tacú leis na halaíona.
6: Is íomhan liam go mbíonn tú gcónaí gur bheith naontaí liam. Agus tá sam go leanana tú mé. Fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
7: An ceadún is teilifíse. Bíonn nach daanaín sé leat ach tá sé fós le hiach. Sinéan de Lí, fai de cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
8: Tá sé fa géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
9: Príomh scéaltain an nuachtain is ag cearrach lagat as iarras na ceann náisiúnta agus idir náisiúnta a ghaléamh ag mar dualis. Tá sin féinnig sa páirtaí aontú ag scríobh ag taoiseach Mícheál Máirtín ag gearar airgead a chur ar fáil le go bhfeidtear an cógas nó leighis Sky Clarys a chur ar fáil go dhaoine ó an galar Fredericks ag Taxi Europe. Bháil grúpa drochaí aimeanach na seirbhís is láinte de mórt ná chear go ní chun aimeanach leis a drúga chur ar fáil go haid. Scríobh cear a thácún seachtaí an bál atá báirtaí parlamentí an na fáil ag a taoiseach sna idir cédaín ag gachan iad adrascána dhéana agus aimpíar aimeanach na seirbhís is láinte a gáil siar ar i gcine. Tá sé ráitig tascar speisialt an náisiún aontaí go Yemen, Hans Grunberg go bhfuil a cogad amlan cara bheit sa tír ríist. Ag cruinniú go chóir Íslanda an náisiún aontaithe dúir teagú na mílatí Houthi ó le na Iránna tacú lob agus saidirí tá díolais grún rialtas tá sí déanna ionsaithe de chéile sédan. Cháin an dí Verica raith speisialt a polítiúla Jennifer Rosetta an bácatá Houthi an bácatá Houthi chóir ar bhád is nár pádach sa mar rua. Tá fisrán a leanacht a raí faoin brísan na chóása go bhar an tí dian uair a brísan fort na crunacht am Lochlí a réir. Tuair is gítir gur ferna im lan dégas fe gúis as Lochlí a vís tí a wása agus gur seacur steach tír ma brísan nocht a gáflíin agus na imi faoi chúsan í drugaí. Wás se sa gilín ar a brísan na chale a chanialán freisin. Tá cóhólach nétuag maíh go chuir Etslan Cogagá gwyd yn nôs drôn chwrs dechan ar spos na Latvia. Sio dan dar hwyr yr holl sy'n sian ar spos na Tira, ac nid ti'n selar ag y trosio cias yr honig y drôn. Tá Eimri yr ffod na hwrpa fwy rôn efo anw sydd gan mil lach, tra wyl y cogad i'r rŵs ag sy'n nŵgrwan y lianach dy rai. Fi ardw sef ffon gyd yn gyd i mil o'ch gyd cwydig yn oral i'n y glawsan y dianw lys y nôd dros nawsiwn dy ympwyr fwy hymon hi'r taxi. Wain cwy'n cair ffon gyd yn gyd yn y glawsan le toli taxi, fi ffon gyd le ympwyr yn tymon i agos cair ffon gyd lys y gwrd y fi i'r taxi. Agos bydd yn y prif sgilt o nawsiwn dy agos ydy'r nawsiwn dy gyntrosio.
10: Cawn lint yn y gweldach ta tasnwyd i cawn lint yn desgyrt o lefyg y darwch gwneudu. Ta mi a dwi'n siwch o sef o'n gyd tac a hele cwyd blion yn ymwys ar y meiriau gyda falig yn y comisiynedi incwm y gwnt eich i rei. Bale eich os cywn 5.36 biliwn euro gwrs i chanach i gwnt eich i rei yn yrig dreir yn ôl ysio ta cwrdd ar falig ysyn y comisiynedi. Nil ach siach gwnt eil ys y tîr yn yr bale eich nis mô erig i gwrs i chanach corcwg eich iawn o'ch le os cywn 9 biliwn diag euro yn erig yd chanach bale yn sŵd. Fi Aisling o Sullivan Cord nawr ti hiacht yn yr un tuchyn y eistal e corlach hwnt eich orgu i'r cwrt i gleir yn yw agos i'r corl e'r phobl yn y loen mae'r le conus techt y dyr yn dach eich mae'r le cwrs i ti hiacht y tar ffail o'n gorle tuchyn y ta dols yn eich. Dan sy'n darfa e corlach hwnt eich hirwy gymig bacan agos mwyrs rhaffor neu faim i gorchlos na marglen yn sydangen y ta fe wneirach na corle a sogadir na misa. Dwrt o'r lawri o'n gorle gyr cwyrach na bacan neu faim